Jsem Žicu gay. Ona k Žicu jde. Žicu A, Žicu S. Míra světa krmí, je tam borica bogy.